nya ai so benya bra awenya ashe nyankopa asem a na wana ti asem ne ma le se awurade emfa wo ma watamfoda ai ai ai